0: jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
1: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
0: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
2: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Na Česku se valí extrémní tropy. Po několikadenní vlně veder přichází víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už dnes by mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně, který drží od srpna 2012 středočeské Dubřichovice. Meteorologové i zdravotníci vyzývají, aby se lidé vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají třeba dopravci, správci železnic, silnic a samozřejmě záchranáři, kterým přibývá výjezdů. Pořadatelé kvůli horku ruší i některé venkovní akce. Už včera večer podle serveru Novinky.cz kolabovali kvůli horku diváci na muzikálovém představení v plzeňském amfiteátru. Někteří lidé stále podceňují nebezpečí rozpáleného auta. Pražští hasiči včera zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranářům. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Podle svých slov si jen odběhla do nedalekého obchodu. Tyto děti vyvázly v pořádku. Tragicky ale dopadl případ dítěte v autě ve francouzském Marseille. Tamní úřady oznámily, že zemřelo 18-měsíční dítě, které do nemocnice převezli hasiči v úterý, kdy ho našli v zaparkovaném autě na kampusu nemocnice. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata ani na krátkou chvíli. V uzavřeném voze totiž teploty během chvíle stoupají o desítky stupňů a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Nebezpečné to je i pro dospělé. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapi. Bary, medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: Tomáš Kabát, Impuls.
1: V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
5: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Armáda Spojených států provedla nové údery na cíle v Íránu. Reaguje tak na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil. Americký prezident Trump včera útok označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Zatím se k úderu Írán přímo nepřihlásil. Připomenu, že dohoda mezi Spojenými státy a Íránem z poloviny června zavádí 60-denní příměří a počítá s obnovením plavby skrz Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Víkend se ponese ve znamení sluníčka a mimořádného horka. Dnes naměříme většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tropický víkend je tady. Už dnes by se mohla maximální naměřená teplota přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kinologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
1: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
0: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
2: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přehraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Na Česko se valí extrémní tropy. Po několikadenní vlně veder přichází víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už dnes by mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně, který drží od srpna 2012 středočeské Dubřichovice. Meteorologové i zdravotníci vyzývají, aby se lidé vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají třeba dopravci, správci železnic, silnic a samozřejmě záchranáři, kterým přibývá výjezdů. Pořadatelé kvůli horku ruší i některé venkovní akce. Už včera večer podle serveru Novinky.cz kolabovali kvůli horku diváci na muzikálovém představení v plzeňském amfiteátru. Někteří lidé stále podceňují nebezpečí rozpáleného auta. Pražští hasiči včera zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranářům. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Podle svých slov si jen odběhla do nedalekého obchodu. Tyto děti vyvázly v pořádku. Tragicky ale dopadl případ dítěte v autě ve francouzském Marseille. Tamní úřady oznámily, že zemřelo 18-měsíční dítě, které do nemocnice převezli hasiči v úterý, kdy ho našli v zaparkovaném autě na kampusu nemocnice. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata ani na krátkou chvíli. V uzavřeném voze totiž teploty během chvíle stoupají o desítky stupňů a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Nebezpečné to je i pro dospělé. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapi. Bary, medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
5: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Armáda Spojených států provedla nové údery na cíle v Íránu. Reaguje tak na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil. Americký prezident Trump včera útok označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Zatím se k úderu Írán přímo nepřihlásil. Připomenu, že dohoda mezi Spojenými státy a Íránem z poloviny června zavádí 60-denní příměří a počítá s obnovením plavby skrz Hormuzský průliv. Úlev, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Víkend se ponese ve znamení sluníčka a mimořádného horka. Dnes naměříme většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy v 6.
1: Tropický víkend je tady. Už dnes by se mohla maximální naměřená teplota přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kinologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
2: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
1: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
3: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica přeje hezké ráno, sobota 27. červen, společně startujeme víkend pro radost ze života. A teď už naše muzika, let 60. až 80. na řadě je píseň Přízrak 7B v podání skupiny Karamel.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli letní kino našeho rádia a v něm Karel Gott, píseň Život je bílý dům z filmového muzikálu Starci na chmelu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Mozaiky v Jordánsku často mají některé části zamalované. Proč museli skončit pod barvou, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Jiří Wimmer prověří morální profil zpěváka Karla Černocha, a to ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní sobotní hudební dvojce nabídne koňské písničky. Více si řekneme po půl sedmé. Teď už letní kino a v něm mistr Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě Marta Kubišová, písnička Depeše. V rámci víkendového hlasování Rádia Český impuls vyhlašujeme, prosím vás, hranolkový souboj. Jak máte rádi hranolky, s tatarkou nebo s kečupem? Dejte nám vědět, hlasovat můžete v naší anketě na adrese www.facebook.com/Český impuls nebo mi napište na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981. Teď už Marta Kubišová.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké letní sobotní ráno, 27. červen. Po půl sedmé Jitka Zelenková, také skupina Olympic, ze všeho nejdřív Michal David, nahrávka My máme prýma rodiče. Teď už se ale o slovo hlásí naše redakce. Dobré ráno.
1: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být pak mezi 35 a 39 stupni.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Sák,
1: sáno, v knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobotní ráno v plném proudu, 27. červen, máme po půl sedmé. Na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila koňské písničky. Nabídnu skladbu Kůň bílý v podání Marie Rotrové. A pak nás také neminou Bezinky a jejich Trojský kůň. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Český impuls, rádio pro radost ze života do sedmé, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Heidi Janku, píseň Sláva bláznivým nápadům. Mě zajímá, jak to teď u vás vypadá s počasím. Čeká nás další extrémní horký den a už určitě po ráno měříte letní teploty. Tak kolik? Napište nám to na náš WhatsApp 734787981 a nebo můžete poslat klasickou SMSku. Já budu monitorovat po celé ráno díky vám situaci po celé naší zemi, takže určitě napište a na oplátku teď Heidi Janku, píseň Sláva bláznivým nápadům. Dobré ráno.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Hasiči včera v podvečer zasahovali v centru Prahy. Požár byl nahlášený z hotelu v Hybernské ulici. Kvůli vyššímu počtu zasahujících jednotek platil třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Zhruba 200 hostů se z hotelu evakuovalo. Nikdo se nezranil. Oheň zasáhl podle mluvčího pražských hasičů Řezáče jen terasu a vnitřní prostory hotelu byly lehce zakouřené. Spousta akcí se kvůli vedru ruší. Svůj program musel omezit a upravit například i Mezinárodní folklorní festival Strážnice na Hodonínsku. Pořadatelka Hana Jechová prozradila, že kvůli vysokým teplotám ruší například dnešní slavnostní průvod městem.
2: Brali jsme přednost zdraví před tažitou tradicí festivalového průvodu městem. Vlastně ti krojovaní lidé, kteří jsou na tom pódiu, na tom rozpalu, nemají 2 hodiny podávat nějaký fyzický výkon, tak je to velmi, velmi náročné.
1: Podle pořadatelů nejstaršího a největšího folklorního festivalu v Evropě je Park i Skansen ve Stínu. Přesto apelují na návštěvníky, aby se s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav rozhodli, kolik času na letošní akci stráví. Evropané výrazně omezují spotřebu a více spoří. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech o 18%. Hlavní zlom v rámci většího šetření nastal po covidu. Někteří Evropané spoří i kvůli obavám o budoucnost důchodových systémů. V řadě zemí je navíc spořivost tradičně považovaná za ctnost, typicky v Německu, zatímco v Americe peníze představují svobodu. Může podle analýzy listu Wall Street Journal výrazně zbrzdit hospodářský růst evropského kontinentu. Teniska Karolína Muchová pokračuje ve spanělé jízdě. V Bad Homburku postoupila do finále travnatého turnaje a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Ruzeovou porazila v generálce na Wimbledon ve 2 setech. O druhý titul v sezóně se nasazená 4 utká s turnajovou 6 Japonkou Naomi Osakaovou. A ještě počasí, máme před sebou horký den. Mraky se objeví jen výjimečně na západě Čech, jinak pod jasnou oblohou naměříme 35 až 39 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:03, zdraví vás Adam Kořica, sobota 7. 20. červen, pokračuje víkend pro radost ze života a já už mám zase nachystanou muziku let 60. až 80. Skupina Turbo, píseň Hráč a dnes mě obzvlášť zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá, hlavně s teplotou. Číslo k nám je 734-787-981, budu rád, když napíšete a zapojíte se i vy do ranního vysílání Rádia Český impuls. Dobré ráno.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky,

0: Minuta po 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Korn, Miss Moskva, naše letní kino, písnička z filmu Bonnie a Clyde 2.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Ani v sobotu ráno vás nemůžu ochudit o naši impulzové krabičku. Těšit se můžeme na Ivetu Bartošovou, skladbu Léto. Více prozradí zpěvačka Lucie Vondráčková, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne i v tomto parním dnu své televizní tipy. Vysílat se budou o 12:30. Večerní program našeho rádia obstará hudba, jakou je country, folk a trampská muzika, respektive obstarají tyhle ty hudby. Žánry, těšit se na ně můžeme po 19. hodině. 7:45, sobota 27. červen, do jakého rána jste se dnes vyspali, to mi můžete napsat, zdali pak jste mohli vůbec spát. Číslo k nám je 734-787-981, buď to můžete poslat zprávu na náš WhatsApp nebo klasickou SMSku. Teď už ale letní kino a v něm Jiří Korn, 7:45.

Za 6 minut půl osmé přeji hezké ráno, sobota 27. červen, za malou chvíli Viktor Sodoma, písnička a žárlivý kakadu. Pokud ještě ležíte v posteli a přemýšlíte, co dneska podniknout, mám pro vás jedno slovo a to je voda. Ostatně voda bude platit i zítra, kdy nás čeká ještě o něco extrémnější počasí než dnes. Venku už to teď začíná slušně přitápět a odpoledne rtuť teploměru vyletí na nekompromisních až 37 stupňů, takže nezapomeňte opalovák do ruky a hlavně tedy, prosím vás, pijte, dodržujte pitný režim a nemyslím tím úplně zrovna ranní kávu. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí, z Němnice nám 20 stupňů hlásí pan Zbyněk, 21 má paní Dáša v Mětěši pod Řípem, která píše, že o 4 od rána větra, ale teď už zase zavírá okna. Tak co vy, kolik jste naměřili stupňů, kolik teď měříte, jak to u vás vypadá s počasím, dejte vědět 734-787-981, můžete napsat i na náš WhatsApp, případně poslat klasickou SMSku. Máme za 5 minut půl osmé a teď už další muzika, let 60. až 80. Viktor Sodoma, píseň Žárlivý kakadu. Dobré ráno.

0: A po půl osmé tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji pohodové a ničím nerušené letní ráno, sobota 27. červen. Za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr. Armáda Spojených států dnes provedla nové údery na cíle v Iránu v reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 920 lidí, zraněných je 3360. Krajní pravici podporuje podle průzkumu pro iniciativu Populist téměř čtvrtina evropských voličů. A tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Hamburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Dnešní den, sobota, 27. červen, tak obloha bude jako vymetená, jasno nebo skoro jasno, během dnes možností vývoje krupovité oblačnosti, nejpravděpodobněji na západě Čech, ale tedy většinu dne bude opravdu jenom jasno. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Ano, slyšíte dobře, takže určitě dodržujte pitný režim, vyhledávejte stín, máme 2 minuty po půl osmé a teď už Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše sobotní ranní impulzovec Krabička. Máme v ní Ivetu Bartošovou, písničku Léto. A největší slávu Ivety Bartošové nám teď přiblíží Lucka Vondráčková. Jak to vypadalo v té době, to už poodhalí zpěvačka, herečka Lucie Vondráčková. Máme za 4:45.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Písnička Ivety Bartošové Léto vznikla v roce 1986. Mně bylo 6 let a jako dneska si pamatuju, jak všechny holky kolem chtěly být Ivetou Bartošovou a všichni kluci chtěli chodit s Ivetou Bartošovou. Tady je Léto.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Telegram s adresou svět.

0: 4 minuty po 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Připomínám, že na čísle 734-787-981 sbírám vaše zprávy ohledně počasí. Můžete napsat na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Písničku Muži nejlíp sluší solo známe z muzikálu Noc na Karlštejně. Ze zástupu interpretů se na nahrávku ptáme jednoho z nich, Viktora Sodomy. Slovo má expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanin.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1973 vznikla nahrávka písničky, kterou pak hodně proslavil o rok později legendární muzikál Noc na Karlštejně. Při natáčení se sešli velcí zpěváci té doby, včetně vás, pane Sodomo. Koho to tehdy vlastně napadlo takhle logisticky si zavařit?
3: Tak to je taky práce, někdy Štajdla, ten pozval všechny zpěváky, který mohli, aby tam měli nějaký štěk, to, abyste měli vzpomínku, že jste taky někdy hráli ve filmu.
2: A bavilo vás to natáčení?
3: Bylo to asi za půl hodiny hotový. Dokonce moje manželka hrála v komparzu někde, ale tu nemůžeme najít nikdy.
2: No tak to filmové natáčení byl teda fofr, ale ve studiu při nahrávce se fakt tehdy sešli jako všichni Karel Hála, pan Štědroň, Petr Spálený, vy.
3: Ano. To jsme se sešli, každý naspíval svoji část, no to bylo hotový, pak jsme se sešli na Karlštejně.
2: A technicky v tom roce 73 to tedy už šlo tak, že jste se sešli každý separé a natočili jste ten svůj part a pak se to míchalo.
3: Tak to bylo, že jsme separé každý natočili svůj kus, pak se to dalo dohromady všechno.
2: Tak si teď pojďme zavzpomínat na nádherný počin Karla Svobody. Zpívá v něm Karel Hála, Petr Spálený, Karel Štědrý, Jan Líbíček, Pavel Bartoň, no a také dnešní host Rádia Český impuls, pan Viktor Sodoma.

0: Rádio Český impuls. Hraje na internetu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Dneškem školákům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministerstva školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílila dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Návštěvníci kulturních akcí musí být obezřetní. Vedro může způsobovat zdravotní potíže. Přesvědčili se o tom například diváci v plzeňském Lochotinském amfiteátru. Při čtvrtečním představení tam 3 lidé skolabovali. Záchranáři pacienty převezli do nemocnice. Organizátoři divadla Josefa Kajetána Tyla oznámili, že pro další dny přijmou opatření. Nyní před začátkem představení prostory chladí hasičská cisterna. Na místě se objevila také mlžítka. Posílila i zdravotnická služba a zajistili se cisterny s pitnou vodou. Armáda Spojených států provedla nové údery na Írán. Ty jsou podle prezidenta Trumpa reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Zároveň íránský incident označil za hloupé porušení příměří. Americké letectvo cílilo na skladiště raket a dronů a pobřežní radary. Íránské revoluční gardy pohrozily za americký útok odvetou. Zoologická zahrada v Bojnicích se pyšní vzácným přírůstkem. Ohrožená panda červená tam porodila 2 mláďata.
2: Novonarodené pandy zostávají zatiaľ mimo dohledu návštěvníků. Matka ich totiž v týchto dňoch príležitostne prenáša medzi úkrytmi. Zoo vyzýva verejnosť na ohľaduplnosť. Návštěvníci by samicu nemali vyrušovať, kričať na ňu, ani sa jej dotýkať. Pokojné prostredie je v prvých týždňoch života mláďat mimoriadne dôležité. Preto aj veterinár až neskôr určí ich pohlavie. Ohrozené pandy červené sú najaktívnejšie počas ranných hodín a za súmraku. Jozef Bálko, Bojnice.
1: Počasí dnes nabízí výhled na horký sluneční den s teplotami 35 až 39 stupňů. V Polabí a po Ohří meteorologové očekávají i 40. Hezké ráno přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje dobré ráno, sobota 27. červen, svátek, slaví pánové s jménem Ladislav, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už česká muzika let 60. až 80. Standa Procházka, píseň Celá škola už to ví.

0: Za 8:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života, sobota 27. červen. Za malou chvíli Hana Zagorová, Juraj Kukura, písnička Lásko a more z filmu Trhák, takhle bude znít naše letní kino Rádia Český Impuls. Otvírám náš WhatsApp, koukám na vaše zprávy ohledně počasí, číslo k nám je 734-787-981. Zdraví nás Zdrážďan, kde je 24 stupňů. Pan Pavel, který píše, že slunce svítí jako o život. Zdravíme i vás, pane Pavle. Dobré ráno z Uherského Hradiště nám přeje paní Martina, která hlásí, že ve stínu měří 26 stupňů už takhle po ránu, takže paní Martino, určitě pitný režim, schovejte se do stínu, to platí pro všechny ostatní. A koukám, že nám krásné ráno přeje paní Katka, která nás zdraví z Opavska, z mojí domoviny. A paní Katka hlásí pocitovou teplotu okolo 22 až 24 stupňů, ale ranní procházka lesem, ta stojí za to. Dokonce nám paní Katka i les vyfotila. Tak moc krát děkuji vám, paní Katko, za vaši zprávu. Vaše další textovky sbíráme samozřejmě na našem WhatsAppu, monitorujeme počasí po celé republice, dejte nám vědět 734-787-981 a nebo napište klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Sportovní písničky. Ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce. Proč byla vybrána tematika sportu a kdo nám bude zpívat, prozradím po 8:30. Stále se můžete zúčastnit víkendového hlasování Rádia Český Impuls. My máme na našem Facebooku takový jako malý hranolkový souboj. Zjišťujeme, jak máte rádi hranolky. Zdali pak s tatarkou nebo s kečupem? www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. No a také vyspovídáme Vláďu Hrona, zavoláme mu za pár minut, zhruba za takových 5 až 6 minut, a bude mě zajímat, jak bude trávit ten dnešní parný letní den. Máme 8:45, Rádio Český Impuls, přeji všem dobré ráno, sobota 27. červen a teď už letní kino, Hana Zagorová, Juraj Kukura.
1: Letní kino promítáme na Rádiu Český Impuls.

0: Za 9 minut půl 9. přeji hezké ráno, sobota 27. červen, jsme Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Schellinger, písnička Jsem prý blázen jen. Český populární bavič, zpěvák Vladimír Hron oslavil v týdnu 60. narozeniny, konkrétně 25. června. A my ho teď máme na naší lince, na lince rádia Český Impuls. Pane Hrone, dobré ráno, děkuji, že jste si na nás udělal čas, přeji vám všechno nejlepší k tomuto krásnému jubileu, spoustu zdraví, mnoho lásky a taky hodně štěstí. My máme sobotu 27. června a já vím, že vy jste neustále rozlítaný, zkrátka jste populární, máte hodně práce, tak mě by zajímalo, jak budete trávit ten dnešní tropický den.
1: Pracovní. Dnes mě dokonce čekají dvě vystoupení, takže to bude docela v tomhle počasí, to bude hodně zajímavá zkušenost.
0: To věřím, že to bude i náročné, jak pro vás, tak i pro diváky. Tak se nám pochlubte, kam vyrážíte.
1: No, tak to první, když jsem viděl v kalendáři napsáno staroměstské hudební slavnosti, tak jsem si říkal, to bude paráda, budu na Staromáku v Bačkorách. A pak jsem zjistil, že to jsou staroměstské hudební slavnosti ve Frýdku Místku. Takže je to docela daleko, takže to mě vyděsilo. No a druhé vystoupení jsou Bernardice nad Odrou, takže dneska to mám, dneska si myslím, že najedeme v součtu takovou pěknou nějakou osmistovku, tisícovku kilometrů a vesele se vrátíme domů, takže dneska takový malý Chorvatsko.
0: Šťastnou cestu, hlavně ať se všechno povede, dodržujte pitný režim. Děkuju moc, že jste si na nás udělal čas a ještě jednou tedy všechno nejlepší. To byl Vláďa Hron, kterého dneska můžete potkat na těch zmiňovaných akcích. Máme za 7 minut půl 9. a teď už česká muzika let 60. až 80. Jiří Schellinger, píseň Jsem prý blázen jen. Dobré ráno.

0: 9. Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 22 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek a já připomínám, že stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. 734-787-981, to je číslo k nám. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Policie se začátkem letních prázdnin posiluje kontroly po celé České republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. V Berlíně slavnostně zahájili provoz vlaku mezi Prahou a Kodaní. A nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal útočník Adam Novotný, kterého si z 24. místa vybral Vancouver. Sobota, 27. červen, platí výstraha před extrémně vysokými teplotami. Ty maxima budou dnes atakovat hranici 39, takže určitě stín, opalovací krém a hlavně pitný režim. K tomu bude jasno nebo skoro jasno. Máme minutu po půl deváté, za malou chvíli treky a pověry. Petra Janů, Karel Šíbe, Jaroslav Uhlíř, píseň Itál nezná ten zázrak.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dokážu si představit, že by v tento dnešní parný letní den probíhala taková československá spartakiáda. No rozhodně bych to nezáviděl těm sportovkyním a sportovcům. Každopádně my teď pojďme na muziku let 60. až 80. za 4 minuty 3/4 na 9.
1: Hudební dvojice
2: Anet jako vejce vejci.

Tři minuty po 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 27. červen. Venku už to pěkně peče, jen co je pravda, dobré ráno ze Španělska nám přeje paní Eva, která se hlásí z Torre Molinos, kde je jasno 21 stupňů, moře zhruba totéž, klidný víkend nám přeje paní Eva. Tak paní Evo, užívejte dovolenou u moře, pozdravujeme a my se tady budeme potit stejně jako moře, akorát bez toho moře. Jo, každopádně, pražská MHD začíná jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Brněnská přehrada se dnes večer promění v multimediální jeviště. V 10 hodin večer tam začíná dronová show 4 roční období a naváže první soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunesis s názvem Vzhůru ke hvězdám. V Berouně se odehraje druhý den ženského golfového turnaje Czech Ladies Open. Jedná se už o 7. ročník. Příznivce tohoto sportu určitě můžete, pokud jste příznivci tohoto sportu, tak určitě můžete dorazit. No a v Ostravar aréně v ostravských Vítkovicích se koná mistrovství světa v hokejbalu. Muži mají od rána na programu utkání o 5. místo a obě semifinále. Ženy hrají v 17:30 o 3. místo a v 19:30 finále. Tak zaplať pán Bůh, že je to v Ostravar aréně, že ta arena je krytá, takže tam snad pojede i nějaká ta klimatizace. Máme 4 minuty po 8:45 a teď už další muzika, ale 60. až 80. Skupina Olympic, Petr Janda, píseň Osmý den. Ještě stále hezké ráno.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké dopoledne. Policie vyrazila na silnice. Na začátku letních prázdnin posiluje kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce začala včera, pokračuje dnes a zopakuje se také o týden později během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejohroženější patří motorkáři a cyklisté. Ředitelství silnic a dálnic s počátkem prázdnin oznámilo, že omezí některé práce během nejvytíženějších víkendů a posílí dálniční asistenci pro řidiče uvázlé v kolonách. Z Prahy dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Bude pomáhat lidem ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, mezi nimi budou hasiči, statici, specialisté dronové služby či kynologové se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, které tuto jeho americkou zemi zasáhlo tento týden. Zřítily se při něm desítky budov. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po zemětřesení stále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu UNIQVA si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
1: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Runda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u nároďáku není téma. Vyjádřil se tak v České televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavelem Nedvědem mají vypracovat hlubokou analýzu, která rozebere celý reprezentační cyklus od příchodu Koubka. Obloha dnes bude bez mráčku, teploměr ukáže nejčastěji 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zprávy připravila Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, hlásí se opět Adam Kořica. Přeji hezké dopoledne, sobota 27. červen a teď už Vítězslav Vávra a jeho hol.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Já...

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 27. červen, léto v plném proudu, no a k létu neodmyslitelně patří koupaliště, jo, různé takové jako radosti, no a na koupáku samozřejmě frčí hranolky. Jo, takové jako, jak se říká hezky česky, junk food, no a my zjišťujeme, jak máte hranolky nejradši, zdali pak s tatarkou a nebo s kečupem. Hlasovat můžete v rámci našeho víkendového hlasování. Máme takový hranolkový souboj, teď už koukám na průběžné výsledky, tak 27 vás hlasuje pro tatarku a 2 pro kečup. Tak já se přiznám, že když jsem byl mladší, tak jsem taky měl radši kečup a dneska jasná volba, prostě tatarka. Koukám i do komentářů. Dobré ráno, hranolky jedině s tatarkou, píše paní Irena Wolfová. Dále koukám, že paní Dana Stok Skingnerová nám vyfotila nejspíš svůj dnešní, no oběd asi ne, jo, jsou 2 minuty po 14, ale vidím tam rybí prsty, hranolky tam úplně teda nemůžu najít na té fotce, ale každopádně děkujeme za ní, paní Dráhrášná píše, dobré, když horké ráno, hranolky mám ráda s tatarkou nebo jen tak bez ničeho. Tak co vy hranolky, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, máme 2 minuty po 14, na řadě letní kino Vaby Daněk, skladba Outsider Waltz, která zazněla ve filmu 50.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Dvě minuty po půl desáté Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 27. červen, víkend je v plném proudu, slunce svítí na plné obrátky, přeji krásné dopoledne, dneska to bude venku opravdová jízda, čeká nás čistokrevné léto s teplotami, které se zastaví až těsně pod 40, konkrétně mezi 33 až 38 stupni Celsia, ideální čas na to nedělat vůbec nic, schovat se někam do stínu k vodě a prostě relaxovat. Chápu, že někteří z vás musí být v práci, tak přeji vám, ať to zvládnete, ať vám to utíká, jak se říká, od ruky. No a my vám po celé dopoledne budeme hrát muziku let 60. až 80. To je jasná věc, 3 minuty po půl desáté a teď už 45 československých zpěváků, skladba Nejhezčí dárek.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tři minuty po 10:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 27. červen, za malou chvíli Petr Rezek, píseň Tulák po hvězdách. Pokládka asfaltu zkomplikuje provoz v Rušné Děčínské ulici v České Lípě. V Milovicích na Nymbursku si připomenou 35. výročí odchodu sovětské armády z Milovic. Akce nabídne živou historii s ukázkami uniforem vojenské techniky, výstavami a přednáškami historiků. Na zámku Nebílovy u Plzně se koná, teď prosím poslouchejte dobře, festival starých lůží. Lidé si můžou procházet mezi tisíce květy více než stovky odrůd. Jde o jednu z nejcennějších kolekcí ve střední Evropě a největší sbírku historických růží v Česku. A koukám ještě, že v Krkonoších se koná maloubský jarmark, který oslavuje staré krkonošské tradice. To jsou tedy nějaké akce, které se dnes budou konat. Já vím, že jako někam dneska jít, tak to bude už samo o sobě výkonal, tak kdybyste chtěli, tak tady jsem nabídl pár takových jako pěkných akcí. Máme 10:45, za malou chvíli na rádiu Český impuls Petr Rezek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. Spousta akcí se kvůli vedru ruší. Svůj program musel omezit a upravit například i Mezinárodní folklorní festival Strážnice na Hodonínsku. Pořadatelka Hana Jechová to řekla, že kvůli vysokým teplotám ruší například dnešní slavnostní průvod městem.
4: Brali jsme přednost zdraví před tažitou tradicí festivalového průvodu městem. Vlastně ti krojovaní lidé, kteří jsou na tom pódiu, na tom rozpalu, nemají 2 hodiny podávat nějaký fyzický výkon, tak je to velmi, velmi náročné.
3: Podle pořadatelů nejstaršího a největšího folklorního festivalu v Evropě je Park Skansen ve Stínu. Přesto apelují na návštěvníky, aby se s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav rozhodli, kolik času na letošní akci stráví. Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenaná na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla po 23,7 stupně. Na některých místech se podle meteorologů může ještě objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Doposud nejvyšší zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu roku 2015 na stanici Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 26,5 stupně Celsia. Ve Lhotce u Berouna došlo k nešťastné události. Samovolně rozjetá dodávka přimáčkla k plotu muže, který na následky zranění zemřel. Okolnosti nehody budou kriminalisté podle mluvčí policie Richterové zjišťovat. Už nařídili soudní pitvu. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu.
5: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit domácí léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například z dovolené u moře. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
3: Tenistka Karolína Muchová pokračuje ve spanilé jízdě. V Bad Homburgu postoupila do finále travnatého turnaje a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruzeovou porazila v generálce na Wimbledon ve 2 setech. Duel museli organizátoři na zhruba 1,5 hodiny přerušit kvůli extrémnímu vedru. Ani horko českou tenistku nezastavilo. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou 6. Japonkou Naomi Osakovou. Máme před sebou horký den, mraky se objeví jen výjimečně na západě Čech, jinak pod jasnou oblohou naměříme 35 až 39 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 10. hodině, další zprávy tady na Rádiu Český impuls, opět za hodinu a do té doby jenom hity české muziky let 60. až 80. Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké letní dopoledne a teď už Saglantofy, píseň Večírek.

Dobrý den, tady je Dalibor Janda. Na rádio Český Impuls hrají moje písničky každý den, tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Český Impulse Rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den. Do 10:30 se můžeme těšit na naše letní kino. Máme v něm skladbu Den je krásný z filmového muzikálu Starci na chmelu a také z filmu Jak jsme hráli čáru. Zpívat budou Jana Petrů a Karel Gott. V pořadu Máme Česko rádi vás zavedeme na zámek Hrubý Rohozec, který má od roku 2009 nový nábytek. Proč vybavení měnili, uslyšíme o 10:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Rádio pro radost ze života. Sobotní rozpálené dopoledne v plném proudu 27. červen. Po půl jedenácté naše hudební dvojce a v ní písničky, které složil Bohuslav Ondráček. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková vyráží na zámek Hrubý Rohozec a to společně s Mirkem Tauzikem z klubu českých turistů.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirek Tausik už je připravený, aby řekl vše, co nevím, že je to tak.
3: No ano, jistě.
2: V první řadě je třeba říct, že Hrubý Rohozec stojí v Českém ráji, kousíček od Turnova. Na Texasu byste ho poznali podle dvou věží, jedné s ostrou špičatou věží a podle zaoblené špice na druhé.
3: Interiéry patří k těm klasickým, jako by šlo o kulisy pro pohádku. Bydlívali tu členové hraběcí rodiny Valderode.
2: A proto je to spousta normálně zařízených pokojů, tedy nábytkem, jaký máme doma, od postelí přes toaletní stolky, skříně a knihovny. Jen je asi o něco starší a o dost cennější.
3: No, já bych to upřesnil, pokoje se tu snažili vrátit do podoby ze 20. a 30. let 20. století. Tedy nábytek je starší. Kdo pamatuje Hrubý Rohozec třeba z 90. let, bude určitě překvapený. Současné vybavení je jiné než tehdy, pokoje podle nového záměru zařídili a otevřeli teprve na podzim 2009.
2: A které konkrétně?
3: Třeba ložnici a lovecký salon hraběte Mikuláše Vladimíra a pokoje jeho manželky Gabriely Karolíny v prvním patře a také tamní záchod nebo zelený pokoj v patře druhém. To uvidíte na prvním prohlídkovém okruhu.
2: Tam patří i kaple Nejsvětější Trojice nebo knihovny a jídelna. A na druhém jsem nebyla.
3: Tam vás Hanko vezmou do dalších pokojů hraběnek, projdete biliárový pokoj a skončíte ve sklepení.
2: No doufám, že ne na věky. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 27. červen, blíží se 11. hodina. Po zprávách celou už se tady za naším mikrofonem bude potit kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kuřica a rozloučím se s vámi naší sobotní dopolední hudební dvojicí. Máme v ní písničky, které složil Bohuslav Ondráček. Pan Ondráček by dnes oslavil 94. narozeniny. My na něj společně zaspomínáme. Čeká nás Václav Neckář, nahrávka My to spolu táhnem dál, a pak nás také nemine Věra Špinarová, píseň Kondore. Z mojí strany vše, mějte se krásně, hlavně se dnes neupečte, dodržujte prosím pitný režim, zkuste být ve stínu, pokud můžete, a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině ranní. Čeká nás další víkendové ráno pro radost ze života. Naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Pátek byl na českých silnicích nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školy před prázdninami zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. Od začátku letošního roku je obětí dopravních nehod 181. Čeští záchranáři odletí do Venezuely. Zemi zasáhla ve středu dvě zemětřesení, po kterých se zřítily desítky budov. Záchranáři předpokládají, že v části z nich přežívají lidé. Před odletem řekli, že se budou snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 7 desítek záchranářů a 8 cvičných psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. Odletět by měli dnes předpolednem. Jak dlouho se v zemi zdrží, není jasné. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po zemětřesení stále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hauncpalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Jan Šurovský z pražského dopravního podniku oznámil, že trolejbusy tady zatím jezdí ve zkušebním provozu. Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy poté, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Ten počítá, že se je podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Runda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u nároďáku není téma. Vyjádřil se tak v České televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem mají vypracovat hlubokou analýzu, která rozebere celý reprezentační cyklus od příchodu Koubka. Počasí dnes nabízí výhled na horký sluneční den s teplotami 35 až 39 stupňů v Polabí a po Ohří. Meteorologové očekávají i 40. Hezký den přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: První prázdninový víkend právě začíná. Lenka Filipová bude zpívat Zamilovanou. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné dopoledne. Tenkrát

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

čas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Sobota na Českém Impulzu, za chvíli promítá naše letní kino, písničku z filmu Rebelové, zpívat bude Ivon Přinosilová a bude to písnička Měsíc. No a taky vyhlašujeme hranolkový souboj na tenhle víkend. Je to naše víkendové hlasování na Facebooku Českého Impulzu. No a my se vás ptáme na to, jak máte rádi hranolky. S tatarkou nebo s kečupem? Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Bílá nebo červená? Tatarka nebo kečup?
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

svět, který někdo

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát

0: Rádio Český impuls.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám.

školy, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zámky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl napoznat.

0: Tady je víkendový český impuls. Za chvíli Sen můj a Lízin bude zpívat Petr Kotvalta, Standa Hložek. A Jiří Vimr prověří morální profil zpěváka Karla Černocha. Jak to asi dopadne, jak to bude probíhat, to si můžeme poslechnout odpoledne ve 16:45. O víkendu nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy Scénky a vtipy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jiří Korn zaspíval písničku, která vzbuzuje o tomhle víkendu zájem už jenom názvem Zpívat jako déšť. Bohužel, realitou je jenom horké slunce. Před námi Petr Janu, Už nejsem volná, písnička Sympozovic krabičky. Koho poprosíme o komentář? Helenu Vondráčkovou.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: V Čechách bylo vždycky jen omezené množství autorů a tak se natáčelo hodně přejatých skladeb s českými texty. Sama jsem jich hodně nahrála a u mnohých by nikdo nepoznal, že nebyly původně napsány na český text. To je i případ písničky Už nejsem volná, kterou zpívala Petra Janů. Původně se jmenovala Power of Love a zpívala ji Jennifer Rush. Když jsem poprvé slyšela, jak ji Petra naspívala, musím říct, že mi běhal mráz po zádech. Je to jedna z nejlepších cover verzí, které u nás vznikly.
4: Když

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Dneškem školákům oficiálně začaly letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílila dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zlín čeká tropický víkend na druhou. Ulice a parky vyprahlého města ovládne festival Zlín žije. Organizátoři hledají každou možnou cestu k ochlazení, pokračuje reportér Jan Čada.
2: 7 scén, 500 účinkujících, tisíce návštěvníků města, hlasitá, tvrdá i jiná muzika, třeba skupina Buty tu slaví 40 let. Organizátoři hledají cesty k osvěžení stínu, ovlažení i ochlazení a tak jsou k dispozici. Kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře, rozprašovače, větráky, pítka a nové mlžné brány. Pořadatelé se také snaží zastínit další a další lokality rozžhaveného města. Jan Čada, Zlín.
1: Evropané výrazně více spoří. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech o 18%. Hlavní zlom v rámci většího šetření nastal po covidu. Někteří Evropané spoří i kvůli obavám o budoucnost důchodových systémů. V řadě zemí je navíc spořivost tradičně považovaná za cnost, typicky v Německu. A zatímco v Americe peníze představují svobodu. To může podle analýzy listu Wall Street Journal výrazně zbrzdit hospodářský růst evropského kontinentu. Irán hlásí nové útoky. Napadl vojenské základny Spojených států v regionu s tím, že jde o reakci na nové americké údery na cíle v Iránu. Spojené státy událost komentovaly s tím, že šlo o reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Obloha dnes bude prosluněná, teploměr ukáže nejčastěji 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zprávy si připravila Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, teď už dorazí dívky z diskoték a Vítě Vávra. Jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný víkend a krásné prázdniny.

0: Letní kino Českého impulzu promítá celé léto, celé prázdniny. Za chvíli písničku z pohádky Včelka Mája zpívat bude Karel Gott. Je to sobota 27. června, svátek slaví Ladislav, taky Ladislava. No a co zajímavého nám dá televize dnes večer, to se dozvíme v 12:30 na Českém impulzu od Saši Hemaly.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Let letní, prázdninový, slunečný, hodně horký, přesně takový je program Českého Impulzu. Hned po půl jedné pokračujeme. Ladislav Štajdl, Soud nikdy svítá o něco dřív. Ale ještě předtím televizní doporučení od Saši.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Dostáváme se, přátelé, do poloviny roku a tak asi je nějak signifikantní, že si můžeme připomenout konec toho minulého a s tím i Silvestra a zázraky přírody. A tak se stane dnes večer ve 20.05 a poté si připomeneme život a dílo českého hitmakera Karla Svobody očima jeho syna. To už budou ručičky hodinek ukazovat 21.10. Na Nově se bude celý večer lovit, tedy zpočátku to bude bez krve prolití. Jedná se o soutěž Superlov s Ondrou Sokolem, soutěžícími a skvělými mozky, to ve 2020. A pak to teprve vypukne, když se do sebe pustí zvířata i bojovníci, tak, jak si takový Superlov představovali staří Římané. Gladiátor je velký spektákl, který nás vrátí do časů počátku našeho letopočtu. Russell Crowe si tu zahrál úspěšného generála, který byl ale zrazen a ocitá se v aréně, kde bojuje na život a na smrt. Gladiátor 21.50, televize Nova. Hezký večer.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Pepa Melen na Českém impulzu, před námi koňské písničky v hudební dvojici. Nejdřív to bude Kůň bílý Marie Rotrové a Bezinky přidají Trojského koně. Za chvíli 13. hodina, po zprávách už s vámi bude Lenka Haluzová. Já Ludvík Pospíšil vám přeju krásnou sobotu. Šetřete se, toho sluníčka je opravdu hodně.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

Dnes už nevíme, kdo byl ten skladatel. Neznáme jeho osudy ani jeho jméno. Jen tahle píseň po něm zůstala. A já bych si jen přál, aby jednou i po nás zbyla aspoň píseň stejně líbezná.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Dobré odpoledne. V Česku panují historická vedra. Ty dopadají i na vojáky hradní stráže. Ti se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách hradu zůstávají vojáci v polních letních stejnokrojích s výzbrojí. A střežení sídla hlavy státu tak není nějak přerušené. Podle informačního důstojníka hradní stráže Havla mají vojáci neustále k dispozici dostatek tekutin. Už v rámci nástupu do strážní služby jsou poučení o riziku dehydratace a přehřátí ve vysokých teplotách. Mezi dětmi roste zájem o alkohol. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 let dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Nejčastěji jde o popíjení v partě venku či pobytech. U mladistvých vede tvrdý alkohol, následovaný ochucenými drinky. Mezi hlavní důvody pití alkoholu je snaha nevyčleňovat se z kolektivu vrstevníků, chybějící atraktivní trávení volného času, nefunkční rodinné prostředí i další potíže spojené s mezilidskými vztahy nebo situací ve škole. A zoologická zahrada v Bojnicích na Slovensku se pyšní vzácným přírůstkem. Ohrožená panda červená tam porodila dvě mláďata. Pokračuje reportér Josef Balko.
4: Novonarodené pandy zostávají zatiaľ mimo dohledu návštěvníků. Matka ich totiž v týchto dňoch príležitostne prenáša medzi úkrytmi. Zoo vyzýva verejnosť na ohľaduplnosť. Návštěvníci by samicu nemali vyrušovať, kričať na ňu ani sa jej dotýkať. Pokojné prostredie je v prvých týždňoch života mláďat mimoriadne dôležité. Preto aj veterinár až neskôr určí ich pohlavie. Ohrozené pandy červené sú najaktívnejšie počas ranných hodín a za súmraku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bojnice.
3: Ukrajina zaútočila na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádali nejméně 10 raněných, potvrdil je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zásah podle něj způsobil požár v areálu tamní zbrojovky. Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz dnes podle agentury Reuters oznámila, že Rusko vyslalo balistické rakety a drony na její zařízení v Poltavské a Charkovské oblasti, kde způsobily škody. Máme před sebou horký den, mraky se objeví jen výjimečně na západě Čech, jinak pod jasnou oblohou naměříme 35 až 39 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Pěknou sobotu přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová a následující hodinu nám otevírá písničkou Prázdný expres Naďa Urbánková. Ať se vám hezky poslouchá.
6: Prázdný.

Miki Olek právě dospíval písničku Rána a gol. Přeju vám krásnou červnovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli už cestovatel Jirka Kolbaba. Mozaiky v Jordánsku často mají některé části zamalované. Proč museli skončit pod barvou? Tak to náš cestovatel vysvětlí za nějakých 10 minut, ale ještě předtím stihneme několik písniček. Taky písničku z letního kina, protože ty vám na Českém impulzu hrajeme celé léto. Hrajeme písničky z filmů, pohádek a seriálů. Pro tentokrát to bude z filmu Slunce, seno, jahody, zazní Dneska už to vím od Hany Zagorové a Petra Kotvalda.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc. Sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Přeju vám krásnou sobotu s datem 27. června. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Věru Špinarovou a její Meteor lásky, ale ještě předtím vyrážíme do světa. Na cestách s Jirkou Kolbabou se snažíme poznávat věci charakteristické i jedinečné. Dnes si řekneme o jordánských mozaikách.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
3: Ty jsi mluvil o tom, že jsou tam mozaiky s křesťanskými motivy, nicméně ta oblast Jordánsko jako takové je muslimskou zemí. Kdy můžeme pozorovat také muslimské motivy v těch mozaikách?
4: Tak pochopitelně bylo to v 7. století a posléze tedy v dobách, kdy prorok Mohamed učil, že Bůh je jediným stvořitelem, a tehdy vlastně došli k závěru, že lidské stvoření a různých obrazů, kde byli lidé, žijící lidé, bytosti, takže to je rouháním, a tak dokonce kálí Jazid II. Zakázal užívat tyto motivy a dokonce je museli zničit. Z té doby je známo, že několik mozaik má zamalované některé části. V celé muslimské říši to nakonec můžeme najít. A ačkoliv třeba ty portréty a ty postavy lidí oni zamazali, tak asi za 120 let se k tomu motivu zase vrátili, tak musím říct, že muslimská víra vlastně dodnes uplatňuje tady tento princip nezobrazování lidských motivů.
3: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování a vyhlašujeme hranolkový souboj. Ptáme se vás, jak máte radši hranolky, s tatarkou nebo s kečupem? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou si ale ještě určitě zahrajeme hudební dvojici a budou to sportovní písničky, protože právě 27. června v roce 1985 začala v Praze na Strahovském stadionu poslední československá spartakiáda. Starší žákyně cvičili na písničku Michala Davida Poupata. Tak si ji pustíme a potom taky sprint od Heleny Vondráčkové.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.

0: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hudební dvojice
3: Aneb Vrána k Vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Venku je zase tropické vedro. Platí to i pro jihočeské Litvínovice u Českých Budějovic. To je místo, kde meteorologové naměřili historicky největší mráz u nás. 11. února roku 1929 to bylo minus 42,2 stupně Celsia. Starosta Litvínovic Martin Král dnes říká, že něco takového si vůbec neumí představit.
2: Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci, opravdu tenkrát trpěli.
1: Ale pojďme zase k horku. Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenaná na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. A bude hůř. Na některých místech se podle meteorologů může v oblasti Moravy v noci na neděli objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Dosud nejvyšší zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu roku 2015 na stanici Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 26,5 stupně Celsia. Žena z Jindřichohradecka se otrávila muchomůrkou tygrovanou. Pruce jedovaté houby sama nazbírala a připravila si z nich jídlo. Asi po hodině se u ní objevily vážné obtíže. Záchranáři ji v kritickém stavu odvezli do nemocnice. Její stav už je stabilizovaný, stále ale zůstává na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Muchomůrka tygrovaná patří mezi pruce jedovaté houby. Je podobná jedlé muchomůrce šedivce. Často se také splete s jedlou muchomůrkou růžovkou. Odborníci doporučují lidem sbírat jen houby, které znají. Při podezření na otravu je důležité zavolat na záchranku nebo se obrátit na toxikologické informační středisko. Tenistka Karolína Muchová ovládla turnaj v Bad Homburku. Dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová finále po úvodním setu vzdala kvůli zdravotním potížím. Při své třetí letošní finálové účasti má Muchová druhý titul a první na trávě proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Osakaové uspěla po třetí a srovnala bilanci vzájemných zápasů na 3-3. I zítra nás čeká horký den, teploty vystřelí na 35 až 40 stupňů, na západě Čech už se objeví i přehánky. Zprávy připravila Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Teď vám bude zpívat Petra Janů písničku. Ještě se mi směj.

0: Písnička Ruce vzhůru, Lásko vzdej se právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už pořad Máme Česko rádi. Zavedeme vás na zámek Hrubý Rohozec, který má od roku 2009 nový nábytek. Proč pak to vybavení vyměnili, to se dozvíte v našem turistickém okénku už za několik málo okamžiků, ale ještě předtím letní kino. Celé léto promítáme na Českém impulzu. Tentokrát to bude písnička z filmu Vrchní prchni, Severní vítr a Jaroslav Uhlíř.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den. Ještě včera

0: Pěkné sobotní červnové odpoledne vám přeju z Českého impulzu. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Krejčí od Stanislava Hloška. Ale teď už pořád máme Česko rádi. Hana Kracíková vyráží na zámek Hrubý Rohozec. A to s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirek Tausik už je připravený, aby řekl vše, co nevím, že je to tak.
3: No ano, jistě.
2: V první řadě je třeba říct, že Hrubý Rohozec stojí v Českém ráji kousíček od Turnova. Na Pexesu byste ho poznali podle dvou věží, jedné s ostrou špičatou věží a podle zaoblené špice na druhé.
3: Interiéry patří k těm klasickým, jako by šlo o kulisy pro pohádku. Bydlívali tu členové hraběcí rodiny Valderode.
2: A proto je to spousta normálně zařízených pokojů, tedy nábytkem, jaký máme doma, od postelí přes toaletní stolky, skříně a knihovny. Jen je asi o něco starší a o dost cennější.
3: No, já bych to upřesnil, pokoje se tu snažili vrátit do podoby ze 20. a 30. let 20. století. Tedy nábytek je starší. Kdo pamatuje Hrubý Rohozec třeba z 90. let, bude určitě překvapený. Současné vybavení je jiné než tehdy, pokoje podle nového záměru zařídili a otevřeli teprve na podzim 2009.
2: A které konkrétně?
3: Třeba ložnici a lovecký salon hraběte Mikuláše Vladimíra a pokoje jeho manželky Gabriely Karolíny v prvním patře a také tamní záchod nebo zelený pokoj v patře druhém. To uvidíte na prvním prohlídkovém okruhu.
2: Tam patří i kaple Nejsvětější Trojice nebo knihovny a jídelna. A na druhém jsem nebyla.
3: Tam vás, Hanko, vezmou do dalších pokojů hraběnek, projdete biliárový pokoj a skončíte ve sklepení.
2: No doufám, že ne na věky. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě Valdemar Matuška dospíval písničku Pojď se mnou, lásko má. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, před zprávami v celou si ale určitě zahrajeme ještě Impulzovic krabičku. Postará se o ní Dalibor Janda. Vybral si Není všechno paráda od Karla Zicha. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: V 50. letech byla v Americe móda takzvaný answer songs, čili odpovídací písně. Prostě jeden zpěvák měl hit a druhý mu na něj odpovídal. Představte si třeba, že na moji píseň Hráli jsme Krčkovanou by třeba Ivan Bládek odpověděl hitem a my jsme na to šli rovnou. Na tenhle druh hitu prý myslel textář Michal Bukovič, když měl napsat text na jednu melodii pro Karla Zicha. Vzpomněl si, že pár let předtím napsal Zichovi písničku Je to paráda.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A

0: svědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Dobré odpoledne. Udělej si sám. Tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Ochlazování domovů v Plzni pomůže nově vyhlášený grantový program. Má zvýšit počty zelených střech, které omezují přehřívání, zlepšují mikroklima bytů a zadržují deště. Už tento měsíc můžou peníze získat obyvatele i další vlastníci budov v Plzni. V častějších vlnách veder a přívalových srážek jsou zelené střechy nástrojem, jak zvýšit odolnost města k dopadům klimatické změny. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékaři se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
3: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit domácí léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například z dovolené u moře.
2: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vyorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Fotbalisté Plzně začali úvod letní přípravy výhrou. Po obratu porazili druholigový Artis Brno 4-2. Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre otočili v závěrečné 20-minutovce, dvakrát se trefili Kabongo s kapitánem Vidrou. A dodám i počasí. Zítra nás taky čeká rekordně teplý den. Bude slunečno a teploty 35 až 40 stupňů. Zejména v Polabí a po Ohří ale můžou atakovat i 41. Bude takové teplo, že na horách naměří 32 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Ráno od Marcely Holanové. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Přeju příjemný poslech.

0: písničku Jako Robinson právě dospívali Kamélie. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. A za pár chvil už nás čeká hudební kalendář. Tentokrát bude o muzikálové písničce Muži nejlíp sluší solo. Předtím ale ještě naše letní kino. Hrajeme vám písničky z filmů, pohádek a seriálů. Pro teď to bude z pohádky Jak se budí princezny. Zazní Jdi za štěstím od Karla Gotta.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Písničku Muži nejlíp sluší solo známe z muzikálu Noc na Karlštejně. Ze zástupu interpretů se na nahrávku ptáme jednoho z nich, Viktora Sodomy. Slovo má expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1973 vznikla nahrávka písničky, kterou pak hodně proslavil o rok později legendární muzikál Noc na Karlštejně. Při natáčení se sešli velcí zpěváci té doby, včetně vás, pane Sodomo. Koho to tehdy vlastně napadlo takhle logisticky si zavařit?
3: Tak to je taky práce, někde když Štajdla, ten pozval všechny zpěváky, který mohli, aby tam měli nějaký štěk. To, abyste měli vzpomínku, že jste taky někdy hráli na filmu.
2: A bavilo vás to natáčení?
3: Bylo to asi za půl hodiny hotový. Dokonce moje manželka hrála v komparzu někde, ale tu nemůžeme najít nikdy.
2: No tak to filmové natáčení byl teda fofr, ale ve studiu při nahrávce se fakt tehdy sešli jako všichni Karel Hála, pan Štědroň, Petr Spálený, vy?
3: Ano. To jsme se sešli, každý naspíval svoji část, no to bylo hotový, pak jsme se sešli na Karlštejně.
2: A technicky v tom roce 73 to tedy už šlo tak, že jste se sešli každý separé a natočili jste ten svůj part a pak se to míchalo.
3: Tak to bylo, že jsme separé každý natočili svůj kus, pak se to dalo dohromady všechno.
2: Tak si teď pojďme zavzpomínat na nádherný počin Karla Svobody. Zpívá v něm Karel Hála, Petr Spálený, Karel Štědrý, Jan Líbíček, Pavel Bartoň, no a také dnešní host Rádia Český impuls, pan Viktor Sodoma.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Dobré odpoledne. Česko má nové největší vedro. 40,6 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Je to o 0,2 víc než v srpnu před 12 lety ve středočeských Dobřichovicích. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvádí Český hydrometeorologický ústav. A nejsme sami, kdo přepisuje historii. V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fin hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně. Teploty v Evropě drtí i ty nejotrlejší Američany z horkého Texasu nebo Floridy. Turisté z USA, kteří jsou teď v evropských destinacích, včetně Prahy, jsou v šoku. Hromadně na sociálních sítích se omlouvají za to, že se našim letním vedrům dříve posmívali. Zjistili totiž, že přežít 35 bez klimatizace v historických domech, starých tramvajích nebo vlacích je úplně jiný extrém. Pokračuje americká reportérka Hedvika Miller.
3: Všímají si toho dokonce už i americká média. Turisté z USA vedro v Evropě dříve podceňovali, považovali tak reakci lidí na spalující horka za přehnané. Nejhorší je pro ně fakt, že řada domů, bytů, restaurací i starších hotelů nemá klimatizaci a pokud ano, je často velmi slabá. Historická architektura, kterou v amerických městech neznají, navíc teplo akumuluje. Procházet se v těchto dnech po ulicích Paříže nebo v Praze bez ochlazení v klimatizaci považují američtí turisté za předem prohraný boj.
2: Kamery pomohly policistům dopadnout padělatele bankovek z Litoměřicka. Muž upravoval eurobankovky v hodnotě 20 eur a pak jimi platil v obchodech. Pachateli hrozí až 8 let. Porsche přesouvá výrobu. Výrobu všech variant modelu Cayenne přemístí z Bratislavy do Lipska. Po zaměstnancích v Lipsku ale požaduje snížení mezd. Mzdy na Slovensku jsou totiž výrazně nižší než mzdy německých zaměstnanců Porsche. Informuje o tom deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na zdroje z řad zaměstnanců. Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen chce změnou zajistit dlouhodobé vytížení lipského závodu, který se potýká s nevyužitými kapacitami. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A přidám i počasí. Pro dnešek už nový rekord máme a možná padne nový rekord i zítra. I zítra nás totiž čekají tropy, naměříme 35 až 40 stupňů, výjimečně i teploty 41 stupňů Celsia, zejména v Polabí a po Ohří. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 16:00 odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Na úvod pro vás máme věnování od Lenky Filipové.

0: jenom já. Jen já. Za pešáky vždycky zaplatím.
1: Krásné sobotní odpoledne na Českém Impulzu právě dozněla písnička Co na fešáky neplatí, hráli fešáci spolu s Michalem Tučným. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit zase na letní kino Rádio Impuls. Zazní písnička z pohádky Princové jsou na draka, Jestli to nebude láska, zpívají Ivana Andrlová a Jan Čenský, ale předtím mám pro vás scénku. Přátelé si mezi sebou můžou dovolit různé špičkování. Jiří Wimmer si roztomile dobíral Karla Černocha, se kterým se v roce 1987 potkal v pořadu Možná přijde i kouzelník.
2: Teď vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
3: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
4: Jo, Renátko, nazdar.
3: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
2: Já nevím, snad jo.
3: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A v obráceně.
2: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
3: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
2: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
3: No, doma. A na těch zájezdech, já to znám.
2: Co na zájezdech?
3: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
2: No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
3: Podívejte, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a Bohem Grand, poroučíte rundy.
2: Počkej,
3: a točíte se.
2: Počkej, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
3: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Čoče, já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový.
2: Nevěřte mu lidi, tak ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo. Termosku s čajem.
3: No, já to mám.
2: Šišku turistického salámu.
3: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
2: Jaký krasavice, prosím?
3: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd. Jo. Sekt s vodkou. No to položí každou.
2: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
3: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
2: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
3: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no, to byly pro vás, hlavně veletry. To jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj. To si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry. Mám řekl, ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece a dole, dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. U koho šijete, Karle? To, u koho šijete se tam?
5: U Adama.
3: No, to se dalo čekat.
5: Počkejte, jak to myslíte?
3: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo, orientální muzika, to vy vidíte, rumba koule. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
5: Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostej zpěvák, který si vydělává po koncerte.
3: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, to každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej, bak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věděl a zvořil. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
5: Jaká Markétka?
3: Markétka, no jak jste se domlouvali.
5: Já jsem se s nikým nedomlouval.
3: Domlouvali jste se na večer.
5: Hele, počkejte, to už přeháníte. Tohle není ve scénáři, jo. To si vymýšlíte, tohleto.
6: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
3: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
5: Ne, divochu! Ne, to ne!
3: Divochu!
5: Ne!
3: Divochu!
5: Ne! Divochu! Ne!
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za pár chvil se budeme zase smát, a to s Jiřím Sovákem. Ale ještě předtím několik písniček, zazní třeba Kolu, pijeme kolu od Michala Davida.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: písničkou Hej mistře basu právě dospívali Hana Zagorová spolu s Karlem Wagnerem. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě Ten vůz už jel od Marie Rotrové, ale teď už si na Českém impulzu dáme tu slibovanou scénku. Jiří Sovák v roce 1993 pálil do vlastních řad. V televizním pořadu Šance, mistr promine, mluvil o dětcích. Jeho vyprávění je nejen vtipné, ale i poučné. A to především pro pány mnohem mladší.
1: Je hodně dětků, co se fintějí. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamár s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, to se na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá, to mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Tam ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové sestřičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakli střevičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď přední blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle dopadne. On mám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapíl hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážu. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75 vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká velízaná lepka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani zo nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska

0: To nesmíte tak žrát.
1: Fuj, doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát. Já tloušnu i po vodě.
0: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl předevšírem k obědu?
1: Na husu.
0: Ono, počkejte, husu, stehno nebo prsa?
1: Ale celou.
0: Povídá, no jo. Vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
1: Ale doktore, teď je to dutý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. Odpoledne tady naměřili 40,6 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do zítřka, kdy má vlna veder vrcholit. Hasiči už mají pod kontrolou požár v pražském Sedlci. V Kamínské ulici, kde hořela truhlárna a sklady, teď rozebírají konstrukce. Záchranáři ošetřili 7 hasičů. Boj s plameny je mimořádně náročný kvůli spalujícímu vedru. Do Venezuely míří naši záchranáři. Letadlo s nimi se odlepilo z pražského letiště krátce popoledni. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR bude pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin po středečním zemětřesení. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je spousta lidí stále naživu.
4: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
3: Během zemětřesení západně od Caracasu se ve středu zřítily desítky budov. Zraněných jsou tisíce, mrtvých už přes 900. Situace ve Venezuele je mezitím stále zoufalejší. Je tam málo záchranářů a tak místní hledají příbuzné v troskách své pomocí. Dodatečné otřesy a nedostatek těžké techniky navíc výrazně zpomalují pátrací a záchranné operace. 3 dny po otřesech se pohřešuje přes 51 tisíc lidí. Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. 2 dny před jeho startem totiž slaví 3. titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. A dodám i počasí, taky zítra očekáváme rekordy. Budeme mít vedro 35 až 40 stupňů, v Polabí a po Ohří dokonce může být i 41. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu. Máme 27. června. A první písnička, která v této hodině zazní, je S cizí ženou v cizím pokoji od Michaela Kocába.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč běž

0: písnička Není nutno od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju pěknou sobotu, pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, nevíte úplně na co a nechce se vám hledat, tak vydržte, za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala a poví svoje televizní tipy. Předtím se ještě zahrajeme, a to třeba Marcelu Holanovou s písničkou Já jsem tvá stála.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Krásnou sobotu, máme 27. června, posloucháte Český impuls. Stále vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Žádný party od Lucie Bílé, ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dostáváme se, přátelé, do poloviny roku a tak asi je nějak signifikantní, že si můžeme připomenout konec toho minulého a s tím i Silvestra a zázraky přírody. A tak se stane dnes večer ve 20.05. A poté si připomeneme život a dílo českého hitmakera Karla Svobody očima jeho syna. To už budou ručičky hodinek ukazovat 21.10. Na Nově se bude celý večer lovit, tedy zpočátku to bude bez krve prolití. Jedná se o soutěž Superlov s Ondrou Sokolem, soutěžícími a skvělými mozky, to ve 20.20. A pak to teprve vypukne, když se do sebe pustí zvířata i bojovníci, tak, jak si takový Superlov představovali staří Římané. Gladiátor je velký spektákl, který nás vrátí do časů počátku našeho letopočtu. Russell Crowe si tu zahrál úspěšného generála, který byl ale zrazen a ocitá se v aréně, kde bojuje na život a na smrt. Gladiátor 21.50, televize Nova. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Rádio Český impuls právě rozděl disco příběh od Michala Davida. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného určitě zahrajeme. Těšit se můžete třeba na písničku Vojín XY hlásí příchod od skupiny Katapult. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country folk a tramské písničky. Tímto se s vámi v Rodnošek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobré odpoledne. Ženu z Jindřichohradecka zradili houby. Pravděpodobně si spletla jednou muchomurku růžovou s jedovatou muchomurkou tigrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval. Přijeli pro ni proto záchranáři. I když muchomurka tigrovaná není smrtelně jedovatá houba, může vyvolat závažnou otravu spojenou s poruchami vědomí, zmateností a halucinacemi. Nikdo z nás to nemá rád a přesto nás to všechny zase čeká. Noční převalování a touha po chladu. I dneska bude totiž tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Připomínám, že v Česku dneska padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně, tedy o 0,2 víc než před 12 lety ve středočeských Dobřichovicích. V Německu padají rekordy jak na běžícím pásu. Včera jeden, dneska další. Na měřící stanici v Sasku-Anhaltsku dnes odpoledne naměřili podle předběžných údajů 41,5 stupně. Historický rekord z roku 2019 přitom padl teprve v pátek na západě země. Dnešní hodnota ze středního Německa ho ještě o 0,2 stupně překonala. Po celé zemi dneska teploty šplhají ke 40. Venku je tedy zase tropické vedro. Platí to i pro jihočeské Litvínovice u Českých Budějovic. To je místo, kde meteorologové naměřili historicky největší mráz u nás. 11. února 1929 to bylo minus 42,2 stupně. Starosta Litvínovec Martin Král dnes říká, že něco takového si vůbec neumí představit.
2: Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci opravdu tenkrát trpěly.
1: Extrémní vedra se nám propíšou do účtu za elektřinu. Pařáky totiž znamenají výrazně vyšší spotřebu proudu. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě skoro o 6%, tedy zhruba o 10 gigawatt hodin. Ve skutečnosti ale byla spotřeba ještě vyšší, protože řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Podobně jako Karolína Muchová dorazí do Wimbledonu povzbuzená titulem taky Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla už po třetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Marjavou. Muchová dnes získala trofej v Bad Homburgu. Wimbledon startuje pozítří. Do dvou hry zasáhne 14 českých tenistů, 10 žen a 4 muži. A přidám i předpověď na zítra, to taky budou asi padat teplotní rekordy. Naměříme až 40 v Polabí a po Ohří dokonce 41 stupňů Celsia. Na horách bude 32. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Česko zažívá nejteplejší dny v historii. Meteorologové původně předpokládali, že teploty budou šplhat až ke 40 a zítra by tuto hranici mohly překonat. Stalo se tak ale už dneska odpoledne. Na stanici Doksany v Ústeckém kraji totiž měli 40,8 stupně. Padl tak dosavadní o 4 desetiny nižší rekord z Dobřichovic před 14 lety. Záchranáři výjíždějí k desítkám kolapsů. 30 kolapsů přímo souvisejících s tropickými teplotami zaznamenali dneska záchranáři v Moravskoslezském kraji. Podobné to bylo i včera. Šlo o jednotlivé případy. Na hromadných akcích, kde by ošetřovali víc pacientů, najednou zasahovat nemuseli. Jihočeští hasiči informují, že během pátku evidovali 311 výjezdů, z toho 27 kolapsů z vedra. Policie v Praze podnikla zátah na mladé opilce. 45 jich objevila při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu lidem pod 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a pátek tisícovku mladých a nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili pití alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvíc nadýchala dívka na Čeplinově náměstí a sice přes 3 promile. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
2: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny.
1: Do Venezuely dorazilo už více než 1600 záchranářů z ciziny. Pomůžou pátrat po lidech, co přežili dvojici ničivých zemětřesení. Obyvatele a dobrovolníci v nejvíc postiženém pobřežním státu La Guajara doposud hlásili nedostatek těžké techniky na odklízení sutin a omezenou přítomnost úřadů. Do Venezuely dnes krátce popolední z Česka odletěla skupina specializovaných záchranářů se psy. A přidám i předpověď počasí na zítřek. Taky asi budou padat teplotní rekordy. Naměříme 35 až 40 stupňů. 41 stupňů může být v Polabí a po Ohří a čekáme jasno nebo skoro jasno. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Já jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

0: od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště slabou půl.

holku spatřit, pak bylo lze šulistu kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně spinějí.

okna majetek, podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Běhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pát řepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace. Dva z

Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Kolapsy z vedra zaměstnávají záchranáře po celé republice. Ve Zlínském kraji měli od dnešní půlnoci do 17 hodin zhruba 170 výjezdů, což je srovnatelný počet jako v jiné dny. Přibylo ale právě kolapsů z vedra. Tvořili zhruba polovinu výjezdů, běžně jich bývá podstatně méně. Pražská záchranka vyjížděla do dnešních 16 hodin ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Počáteční projevy úpalu nebo dehydratace jsou slabost nebo motání hlavy. Lze to řešit doplněním tekutiny nebo vlažnou sprchou. Záchranáře by si lidé měli v souvislosti s vedrem přivolat, pokud je postihne bolest na hrudi, křeče, porucha vědomí anebo dušnost. Tropické teploty dnes v Moravskoslezském kraji lámaly rekordy. Denní maxima platná pro 27. června byla překonána téměř všude. Na řadě míst byly dokonce překonány nejvyšší teploty platné pro červen. V Rýmařově na Bruntálsku dokonce zaznamenali nejteplejší den za 70 let, co tamní stanice funguje. Nejtepleji dnes bylo v Ostravě Porubě, kde stanice naměřila 36,2 stupně. Absolutní 14 let starý teplotní rekord dneska překonali Doksany na Litoměřicku. Bylo tady 40,8 stupně, o 0,4 víc než před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Teploty v Evropě drtí i ty nejotrlejší Američany z horkého Texasu nebo Floridy. Turisté z USA, kteří jsou teď v evropských destinacích, včetně Prahy, jsou v šoku. Hromadně na sociálních sítích se omlouvají za to, že se našim letním vedrům dříve posmívali. Zjistili totiž, že přežít 35 bez klimatizace v historických domech, starých tramvajích nebo vlacích je úplně jiný extrém. Pokračuje americká reportérka Hedvika Miller.
2: Všímají si toho dokonce už i americká média. Turisté z USA vedro v Evropě dříve podceňovali, považovali tak reakci lidí na spalující horka za přehnané. Nejhorší je pro ně fakt, že řada domů, bytů, restaurací i starších hotelů nemá klimatizaci a pokud ano, je často velmi slabá. Historická architektura, kterou v amerických městech neznají, navíc teplo akumuluje. Procházet se v těchto dnech po ulicích Paříže nebo v Praze bez ochlazení v klimatizaci považují američtí turisté za předem prohraný boj.
1: Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Dánsku došla trpělivost s Ukrajinci. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Nově ho nebudou moci získat bojeschopní muži ve věku od 23 do 60 let. Vláda to oznámila v tiskové zprávě s tím, že Ukrajinci už nebudou moci zneužívat dočasný pobyt k vyhýbání se mobilizaci do armády. Stejnou změnu chce zavést také Evropská komise. A přidám i počasí na zítřek. Budou opět tropy, naměříme 35 až 40 stupňů, výjimečně budou i 41, zejména v Polabí a po Ohří. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi, maj k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek. S

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Dobrý večer, na Prahu další tropické noci přeje Iva Horáková. Nebezpečná situace vznikla v podvečer na Karlovarsku. V nové roli projel vlak návěstidlo. Hasiči z vlaku evakuovali 30 lidí. Událost se naštěstí obešla bez zranění, vyšetřuje ji drážní inspekce. Evakuaci cestujících zajistili České dráhy. Cestující nastoupili do jiného vlaku. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit maximálně rychlostí 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. V Česku odpoledne padl teplotní rekord od roku 2012, tedy za posledních 14 let. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,9 stupně Celsia. I Slovensko sužují vedra. Bratislava zažila rekordně teplou noc. Nejvyšší teploty ve stávající vlně veder očekávají meteorologové v neděli a v pondělí. Plyne to z informací Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenská policie upozornila obyvatele, aby při koupání v přírodě byli opatrní. Od pátku zemřelo v jezech v okolí Bratislavy několik lidí. Do Venezuely míří i naši záchranáři. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR budou pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin. Venezuelu ve středu zasahla dvě silná zemětřesení a podle zatím posledních údajů připravila o život skoro 1000 lidí. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je ale spousta lidí stále naživu.
2: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
1: Během zemětřesení západně od Caracasu se zřítily desítky budov. Čeští záchranáři by se do práce měli pustit hned po příletu. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začíná totiž platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je horké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
3: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi přitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože se dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. A ještě předpověď počasí. Na zítřek taky zítra bude rekordně teplo. Očekáváme slunečno a teploty 35 až 40 stupňů, až 41 můžou naměřit zejména v Polabí a po Ohří a na horách bude dokonce 32. Hezký večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

když obchodník má v erbo krám. Tak trosečník má sprken prám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Dobrý večer. Nikdo z nás to nemá rád a přesto nás to všechny čeká znovu. Noční převalování a touha po chladu. I dneska je totiž tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů. V noci na dnešek prožili nejteplejší noc lidé v centru Prahy. Nový teplotní rekord o půl stupně překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhé trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak dnešní teploty vystoupaly rekordně vysoko. Nejčastěji bylo mezi 34 a 39 stupni. 90% stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let, překonaly nebo dorovnaly rekord pro dnešní den. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření, uvádějí meteorologové. Extrémní vedro si vybírá daň i mezi slavnými. Zpěvačka Lucie Bílá skončila na kapačkách a musela zrušit vystoupení na zámeckých slavnostech ve Šluknově na Děčínsku. Své fanoušky vyzývá, aby na sebe dávali pozor. V Jaroměři na Českokrumlovsku skolaboval cyklista. Podle prvních informací mohly jeho zdravotní komplikace souviset s extrémním vedrem. Muž následně havaroval a upadl do bezvědomí. Nejdřív ho oživovali svědci, poté záchranáři. Pacienta se nakonec podařilo oživit a skončil v nemocnici. Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Haunspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Jan Šurovský z pražského dopravního podniku říká, že trolejbusy tady zatím jezdí ve zkušebním provozu.
2: Tady bude na každé té lince jezdit jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu. Navíc oproti autobusům to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
1: Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy po tom, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Dopravní podnik počítá, že se je podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zklamání, takový pocit má po vyřazení našich fotbalistů na mistrovství světa šéf fotbalové asociace David Trunda. Vypadnutí národního týmu už po skupinové fázi označuje za neúspěch. Klíčové podle něj bude, aby si vedení účast reprezentace na turnaji správně vyhodnotilo a poučilo se. Do 3 až 4 týdnů předloží trenér Koubek výkonnému výboru fotbalové asociace důkladnou analýzu. Trunda novinářům po příletu ze šampionátu řekl, že proces vedoucí ke zlepšení může trvat i několik let. A přidám i počasí na zítřek, až 41 stupňů naměří v Polabí a po Ohří jinde bude do 40 a čekáme jasno nebo skoro jasno. Hezký večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk. Když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

Balčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už stengan skládá. Mercedes se blíží od Břežan. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora. S kletbou Gabčík odhazuje zbraň. Silver B, Bčkem zdraví, ruka s

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněj, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej, Silvbí, ozvěny stenganů doráží, resovkou kráčím dolů.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
2: Řidiče odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázali, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
1: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: mnohem víc.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen první.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Hlaď mě chvíli

promiň jsem na dně, zůstal jsem sám a sám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
2: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože se dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách.

0: jedno.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná vydrží jen do neděle, v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze pětina tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
2: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázali, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
1: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2 500 korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 desetin překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. Stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
1: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s výjimkou modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jsou jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
0: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
2: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.